0: Pracujte pre megazávod Vajland v Senici.
1: Hľadáme operátorov a operátorky výroby. Ide o prácu v najmodernejšom závode na výrobu tepelných čerpadiel v presvetlených, čistých a nehlučných výrobných halách. A to s hrubou mesačnou mzdou od 1250 eur. Dopravou do zamestnania, bezplatným autobusom, rôznymi príplatkami a finančnými benefitmi aj nad rámec zákonníka práce. Informujte sa telefonicky na čísle 0905 653 061 alebo na čísle 0905 904 995.
0: Vajland, váš stabilný zamestnávateľ v regióne.
2: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
3: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na kojeny na Fargo.
2: Že bych vyrazil za váma?
3: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
4: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
5: www.lfs.cz.
6: Hlavním mediálním partnerom je Záhorácké rádio.

Hawaii. Lenny Cristo, ticket. Feet, let it ski. Alright, what up? Po včerejšku zdá sa mi to jakoby, dlouho nepotkal holku jako ty, žádná nebyla tak moc funky, žádná nestiedla všechno jako ty.

jesen, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

0: Slovenské rádio. Tak na západe Slovenska, ako sa len dá.
1: Žijú příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.